Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu a Bereni Zlín hledají nového partnera.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mělo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 km dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést transitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Správa železnic společně s městem Zlín připravuje modernizaci tratě z Otrokovic do Vizovic i výstavbu tzv. Prštenské příčky, která má odvést část dopravy z centra města. Součástí projektu bude také nový most přes Dřevnici, pravobřežní komunikace nebo nová cyklotrasa. První stavební práce by mohly začít už ve druhé polovině letošního roku. Celý projekt má být dokončen do roku 2030.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hokejový klub Bereni Zlín může v budoucnu změnit vlastnickou strukturu. Město Zlín zahájilo průzkum trhu, aby zjistilo zájem případných investorů o svůj podíl v klubu. Cílem je najít silného partnera, který by pomohl s dalším rozvojem zlínského hokeje a posílil jeho dlouhodobou stabilitu. Zatím nejde o prodej, ale o zjišťování možností do budoucna.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Sem não escuta. É por este?
1: Krasové, Serbeš, zločinci.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senioři v Kroměříži se dočkají nových výtahů. D49 už slouží řidičům a fotbalisté ze Zlína pokračují v letní přípravě.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Domov pro seniory u Kašny v Kroměříži čeká rozsáhlá modernizace. V budovách A, B a D budou vyměněny více než 20 let staré výtahy za nové bezbariérové zařízení s moderní technologií. Součástí projektu budou také úpravy elektroinstalace, výměna šachetních dveří a další stavební práce. Investice si vyžádala necelé 4 miliony korun a město na ní usiluje o státní dotaci. Práce by měly začít letos v červnu a dokončeny mají být do konce ledna příštího roku. Modernizace má seniorům zajistit bezpečnější a pohodlnější provoz celého zařízení.
0: Kroměřížsko.
1: Řidiči už mohou využívat celý úsek dálnice D49 mezi Hulínem a Frištákem. Po více než 17 letech příprav a výstavby je nová komunikace v provozu. Očekává se, že výrazně uleví dopravy v Hulíně i dalších obcích v okolí a zrychlí spojení mezi Kroměřížskem a Zlínskem. Celý téměř 18-kilometrový úsek byl zprovozněn minulý týden.
0: Zlínsko.
1: Nejmladší zmrzlinář v Česku je z Vizovic. Ze schátralého stánku na vizovickém náměstí vznikl hit letošního léta. 16-letý Jindřich Tuleja tam prodává zmrzlinu a ledovou tříšť a podle všeho patří k nejmladším zmrzlinářům v České republice. Nápad vznikl loni během prázdnin. Společně s kamarády opravili nevyužívaný stánek, který chtělo město původně zbourat. Dnes je místo oblíbeným cílem dětí i dospělých.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín mají za sebou první přípravný zápas před novou sezónou. Ve Spytihněvi remizovali se slovenskou Petržalkou 3-3, když v závěru vyrovnali dvěma góly. Ševce nyní čekají další přípravné utkání. Během letní přípravy odehrají celkem 8 zápasů a absolvují také soustředění v Polsku před startem nové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B a přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv, doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.

0: Kříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj se suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické, uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Příběh hraček neboli Toy Story je pohádka, co vychovala jednu celou generaci dětí a co směle pokračuje dál. Nyní dorazí do kin už pátý díl a představí svým divákům další strasti, co Woody a Buzz Raketák budou muset zvládnout. Oblíbená parta hraček se vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz Raketák, Jessie i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie. Chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní i zcela nové pořádky. Toy Story 5 Příběh hraček přináší další kapitolu příběhu, který dokazuje, že opravdové přátelství a síla představivosti mají své místo i v digitální éře. Tak do nekonečna a ještě dál.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rigrově náměstí. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu a Bereni Zlín hledají nového partnera.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rigrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mělo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 km dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést transitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Správa železnic společně s městem Zlín připravuje modernizaci tratě z Otrokovic do Vizovic i výstavbu tzv. Prštenské příčky, která má odvést část dopravy z centra města. Součástí projektu bude také nový most přes Dřevnici, pravobřežní komunikace nebo nová cyklotrasa. První stavební práce by mohly začít už ve druhé polovině letošního roku. Celý projekt má být dokončen do roku 2030.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hokejový klub Bereni Zlín může v budoucnu změnit vlastnickou strukturu. Město Zlín zahájilo průzkum trhu, aby zjistilo zájem případných investorů o svůj podíl v klubu. Cílem je najít silného partnera, který by pomohl s dalším rozvojem zlínského hokeje a posílil jeho dlouhodobou stabilitu. Zatím nejde o prodej, ale o zjišťování možností do budoucna.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Klasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin je provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
2: Když střechu, tak splechu. Tato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost. Tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Richarde, co děláš?
4: Spravuju ti to světlo.
3: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
4: Ale prosím tě, koho bysme volali?
3: No, vidíš, co jsem ti říkala?
5: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Ranní jízda na rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Mateřská škola Kolárova projde modernizací. Kraj schválil opravy silnic na Kroměřížsku a Zlín představil další letní posilu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži projde během letních prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí elektroinstalace. Město nechá vyměnit elektrické rozvody, osvětlení i datové a zabezpečovací systémy. Investice vyjde na necelých 7 milionů korun. Práce začnou 26. června a skončit by měly 26. srpna, tedy ještě před návratem dětí do školky po prázdninách.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do silniční infrastruktury. Ještě letos se oprav dočkají silnice v Libosvárech a Komárně, most v Koryčanech i úsek mezi Újezdcem a Syrovínem. Práce zahrnou nové povrchy vozovek, odvodnění i dopravní značení. Podle kraje jsou opravy nutné pro bezpečnější a plynulejší dopravu. Jen v Libosvárech dosáhnou náklady téměř 16 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získali například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Klub představil další letní posilu. Novým hráčem se stal střední obránce, který přichází z francouzského Lyonu a je také reprezentantem Konga. Vedení klubu věří, že posílí obranu před startem nové ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zaměříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén tedy připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
1: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse.

ze známek, než barmen, básník, šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Proboha, sestři, dejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku, je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, proboha, dejte mi dávku, mojí duši, taky kostem

0: Rádio Kroměříž.
1: K létu neodmyslitelně v Kroměříži patří hanácké léto na kolejích. Můžete se vydat na výlet historickým vlakem mezi Kroměříží a Tovečovem. Na trati pojedou historické motoráčky s oblíbeným vyhlídkovým vozem, takže nepůjde jen o přesun z místa na místo, ale o zážitek pro děti i dospělé. Vlaky budou jezdit o prázdninových sobotách a také třeba v neděli 16. srpna při Hodech v Kojetině. V Kroměříži navíc můžete navštívit železniční muzeum, které bude ve dnech jízd otevřené. Takže si to naplánujte, pište do kalendáře. No a mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Ahoj, tady je Rudý Kosák, kapely Září. Chtěl bych nově pozdravit všechny posluchače Rádia Kroměříž. Jsme velmi rádi, že jsi

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dá se říct, že všechno je to o dohodě a to platí i pro Vážany. Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme se podívat, jak to nakonec dopadlo, protože ve Vážanech místní části Kroměříže byl nějakou dobu spor a obě dvě strany sporu se nakonec dohodly na společném memorandu a chtějí uklidnit napjatou situaci. Iniciátoři petice ustoupili od požadavku na zrušení osadního výboru a osadní výbor má změnit své rozhodnutí k referendu o odtržení od Kroměříže. Podpisy pro referendum teď iniciátoři sbírat nebudou a místo toho chtějí zhromažďovat informace i za pomocí města. Cílem dohody je lepší spolupráce, klidnější komunikace a další rozvoj Vážan jako součástí Kroměříže. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
3: Čavec, tady stráže z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
4: Není to

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chystá modernizaci budovy na Rygrově náměstí. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A Berani Zlín hledají nového partnera.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci budovy na Rygrově náměstí 149, která má snížit její energetickou náročnost a zároveň zlepšit technický stav objektu. Projekt zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení fasády, opravu střechy i modernizaci osvětlení. Práce se dotknou také dopravy v ulici Šafaříkova, kde bude přibližně půl roku platit jednosměrný provoz. Stavební práce mají začít letos v červnu a vyjdou zhruba na 25 milionů korun.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mělo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 km dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Správa železnic společně s městem Zlín připravuje modernizaci tratě z Otrokovic do Vizovic i výstavbu tzv. Prštenské příčky, která má odvést část dopravy z centra města. Součástí projektu bude také nový most přes Dřevnici, pravobřežní komunikace nebo nová cyklotrasa. První stavební práce by mohly začít už ve druhé polovině letošního roku. Celý projekt má být dokončen do roku 2030.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hokejový klub Berani Zlín může v budoucnu změnit vlastnickou strukturu. Město Zlín zahájilo průzkum trhu, aby zjistilo zájem případných investorů o svůj podíl v klubu. Cílem je najít silného partnera, který by pomohl s dalším rozvojem zlínského hokeje a posílil jeho dlouhodobou stabilitu. Zatím nejde o prodej, ale o zjišťování možností do budoucna.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

joy in a world of mine.

It's not a crime when you look

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásnou středu přejeme, s vámi Rádio Kroměříž. No, teploty se budou pohybovat dneska i v následujících dnech okolo 30 až 35 stupňů Celsia. Čeká nás i o víkendu krásné počasí. Meteorologové ale varují, že může přijít i nějaká bouřka, tak se na to připravte. Pokud plánujete strávit den někde na koupáku, bude to nejlepší. Všechny jsou otevřené, takže užívejte sezonu, buďte s námi na Rádio Kroměříž. Super muzika letí k vám.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já zase

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá projektanta pro bazén. Ve Váženech se podpisy za odtržení sbírat nebudou a nová cyklostezka propojuje Kroměříž s Postoupkami.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v přípravách na další etapu modernizace krytého plaveckého bazénu. Radní schválili architektonickou studii a vyhlásili veřejnou zakázku na projektanta rekonstrukce vnitřních prostor. Nové budou šatny, obklady i rozvody, přibudou také wellness prvky a vodní atrakce pro děti. Město chce navázat na už dokončenou obnovu vnější části bazénu a připravit projekt tak, aby se stavební práce mohly rozběhnout v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Váženech u Kroměříže se podpisy za odtržení místní části od města sbírat nebudou. Zástupci petičního výboru a osadního výboru se za účasti vedení Kroměříže dohodli na společném memorandu. Obě strany se shodly, že chtějí spor řešit vzájemným dialogem a spoluprací. Místní referendum se proto v dohledné době připravovat nebude a město i zástupci Vážan chtějí společně hledat řešení pro další rozvoj této části.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách Jižní svahy a Díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy výpůjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 300 000 Kč má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměříž dokončila novou stezku pro pěší a cyklisty do místní části Postoupky, Mňůvky. Téměř 1,5 kilometru dlouhá cyklostezka umožní bezpečnější cestu do města a zároveň nabídne lepší napojení na cyklotrasy v Olomouckém kraji. Stavba vyšla zhruba na 23,5 milionu korun. Většinu nákladů ale pokryly dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Zlínského kraje. Z městského rozpočtu šly přibližně 4 miliony korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách. Levné.

až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, novinky máme pro vás, tentokrát z Zlínského kraje. Zlínský kraj chce od ledna 2027 spustit vlastní veřejnou výzkumnou instituci. Nová organizace má propojit školy, nemocnice, obce a firmy a přenášet výzkum do běžného života lidí. Zaměření na zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby, regionální rozvoj i průmysl. Kraj má také pomoct lépe získávat peníze z národních a evropských grantů a rozvíjet nové technologie přímo ve Zlínském kraji, tak snad se jim to podaří.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková

0: Katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemičitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kaparina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi Říčkou Bělá a Nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a to tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
1: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
2: Richarde, co děláš?
3: Spravuju ti to světlo.
2: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
3: Ale prosím tě, koho bysme volali?
2: No, vidíš, co jsem ti říkala?
4: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
5: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Mateřská škola Kolárova projde modernizací. Kraj schválil opravy silnic na Kroměřížsku a Zlín představil další letní posilu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži projde během letních prázdnin rozsáhlou rekonstrukci elektroinstalace. Město nechá vyměnit elektrické rozvody, osvětlení i datové a zabezpečovací systémy. Investice vyjde na necelých 7 milionů korun. Práce začnou 26. června a skončit by měly 26. srpna, tedy ještě před návratem dětí do školky po prázdninách.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do silniční infrastruktury. Ještě letos se oprav dočkají silnice v Libosvárech a Komárně, most v Koryčanech i úsek mezi Újezdcem a Syrovínem. Práce zahrnou nové povrchy vozovek, odvodnění i dopravní značení. Podle kraje jsou opravy nutné pro bezpečnější a plynulejší dopravu. Jen v Libosvárech dosáhnou náklady téměř 16 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získali například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Klub představil další letní posilu. Novým hráčem se stal střední obránce, který přichází z francouzského Lyonu a je také reprezentantem Konga. Vedení klubu věří, že posílí obranu před startem nové ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Příběh Hraček neboli Toy Story je pohádka, co vychovala jednu celou generaci dětí a co směle pokračuje dál. Nyní dorazí do kin už pátý díl a představí svým divákům další strasti, co Woody a Buzz Raketák budou muset zvládnout. Oblíbená parta Hraček se vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz Raketák, Jessie i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie. Chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní i zcela nové pořádky. Toy Story 5 Příběh Hraček přináší další kapitolu příběhu, který dokazuje, že opravdové přátelství a síla představivosti mají své místo i v digitální éře. Tak do nekonečna a ještě dál.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přijme pohodový den s Rádiem Kroměříž, konkrétně se teď spolu podíváme do Zlína. Tady totiž pokračuje modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. Možná jste si toho teď v posledních dnech všimli. Každopádně tato akce má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost ve městě. Práce se postupně dotknou několika lokalit, včetně centra, Jižních Svahů i Malenovic a přinesou i dílčí dopravní omezení. Tak se na ně prosím nezlobte. Město koordinuje úpravy tak, aby doprava zůstala funkční pro veřejnost i záchranné složky. Celý projekt má skončit v druhé polovině roku 2026. Takže počítejte s tím, že pokud teď budete projíždět následující měsíce s Zlínem, může to být občas trošku o nervy, ale každopádně Rádio Kroměříž vám k tomu pustí aspoň super muziku, tak buďte s námi a přejeme hezký den.
0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Uherské Hradiště. Staré město. Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, přejeme krásný pohodový poslech. Jenom upozorněme, přátelé, bohužel vlna veder je neúprosná, takže největší zábava na Moravě, náš oblíbený festival, letos se nekoná. Tak jenom ať víte, samozřejmě pracujeme na tom, aby jsme případně našli nějaký náhradní termín nebo vám nějakým způsobem vrátili investované penízky. To všechno bude v řešení, takže sledujte naše stránky, buďte s námi. No a každopádně, pokud vlna veder opravdu bude tak vysoká, jakože hlásili až 40 stupňů Celsia, což by nebylo úplně korektní pro jak náš tým, tak i vás, tak doporučujeme samozřejmě někde to strávit u vody a v pohodě. No a budeme se s vámi těšit zase na viděnou a budeme doufat, že třeba letos ještě největší zábava na Moravě bude. Tak jo, těšíme se, mějte pohodový den, s vámi Rádio Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
4: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás, kapela Premier.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá projektanta pro bazén. Vyvážených se podpisy za odtržení sbírat nebudou a nová cyklostezka propojuje Kroměříž s Postoupkami.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v přípravách na další etapu modernizace krytého plaveckého bazénu. Radní schválili architektonickou studii a vyhlásili veřejnou zakázku na projektanta rekonstrukce vnitřních prostor. Nové budou šatny, obklady i rozvody, přibudou také wellness prvky a vodní atrakce pro děti. Město chce navázat na už dokončenou obnovu vnější části bazénu a připravit projekt tak, aby se stavební práce mohly rozběhnout v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Váženech u Kroměříže se podpisy za odtržení místní části od města sbírat nebudou. Zástupci petičního výboru a osadního výboru se za účasti vedení Kroměříže dohodli na společném memorandu. Obě strany se shodly, že chtějí spor řešit vzájemným dialogem a spoluprací. Místní referendum se proto v dohledné době připravovat nebude a město i zástupci Vážan chtějí společně hledat řešení pro další rozvoj této části.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách Jižní svahy a Díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy výpůjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 300 000 korun má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměříž dokončila novou stezku pro pěší a cyklisty do místní části Postoupky, Mňůvky. Téměř 1,5 kilometru dlouhá cyklostezka umožní bezpečnější cestu do města a zároveň nabídne lepší napojení na cyklotrasy v Olomouckém kraji. Stavba vyšla zhruba na 23,5 milionu korun. Většinu nákladů ale pokryly dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Zlínského kraje. Z městského rozpočtu šly přibližně 4 miliony korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Bojím se, že každým dnem ve schránce najdu ostraku.
1: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
2: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
3: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž, váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service, už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: K létu neodmyslitelně v Kroměříži patří hanácké léto na kolejích. Můžete se vydat na výlet historickým vlakem mezi Kroměříží a Tovečovem. Na trati pojedou historické motoráčky s oblíbeným vyhlídkovým vozem, takže nepůjde jen o přesun z místa na místo, ale o zážitek pro děti i dospělé. Vlaky budou jezdit o prázdninových sobotách a také třeba v neděli 16. srpna při Hodech v Kojetině. V Kroměříži navíc můžete navštívit železniční muzeum, které bude ve dnech jízd otevřené. Takže si to naplánujte, pište do kalendáře. No a mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Dá se říct, že všechno je to o dohodě a to platí i pro Vážany. Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme se podívat, jak to nakonec dopadlo, protože ve Vážanech místní části Kroměříže byl nějakou dobu spor a obě dvě strany sporu se nakonec dohodly na společném memorandu a chtějí uklidnit napjatou situaci. Iniciátoři petice ustoupili od požadavku na zrušení osadního výboru a osadní výbor má změnit své rozhodnutí k referendu o odtržení od Kroměříže. Podpisy pro referendum teď iniciátoři sbírat nebudou a místo toho chtějí zhromažďovat informace i za pomocí města. Cílem dohody je lepší spolupráce, klidnější komunikace a další rozvoj Vážan jako součásti Kroměříže. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Největší muzika Muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
4: With those green

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Mateřská škola Kolárova projde modernizací. Kraj schválil opravy silnic na Kroměřížsku a Zlín představil další letní posilu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži projde během letních prázdnin rozsáhlou rekonstrukci elektroinstalace. Město nechá vyměnit elektrické rozvody, osvětlení i datové a zabezpečovací systémy. Investice vyjde na necelých 7 milionů korun. Práce začnou 26. června a skončit by měly 26. srpna, tedy ještě před návratem dětí do školky po prázdninách.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do silniční infrastruktury. Ještě letos se oprav dočkají silnice v Libosvárech a Komárně, most v Koryčanech i úsek mezi Újezdcem a Syrovínem. Práce zahrnou nové povrchy vozovek, odvodnění i dopravní značení. Podle kraje jsou opravy nutné pro bezpečnější a plynulejší dopravu. Jen v Libosvárech dosáhnou náklady téměř 16 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získaly například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Klub představil další letní posilu. Novým hráčem se stal střední obránce, který přichází z francouzského Lyonu a je také reprezentantem Konga. Vedení klubu věří, že posílí obranu před startem nové ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zaměříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože?

0: pamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
1: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
2: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
3: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Mateřská škola Kolárova projde modernizací. Kraj schválil opravy silnic na Kroměřížsku a Zlín představil další letní posilu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži projde během letních prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí elektroinstalace. Město nechá vyměnit elektrické rozvody, osvětlení i datové a zabezpečovací systémy. Investice vyjde na necelých 7 milionů korun. Práce začnou 26. června a skončit by měly 26. srpna, tedy ještě před návratem dětí do školky po prázdninách.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do silniční infrastruktury. Ještě letos se oprav dočkají silnice v Libosvárech a Komárně, most v Koryčanech i úsek mezi Újezdcem a Syrovínem. Práce zahrnou nové povrchy vozovek, odvodnění i dopravní značení. Podle kraje jsou opravy nutné pro bezpečnější a plynulejší dopravu. Jen v Libosvárech dosáhnou náklady téměř 16 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získaly například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Klub představil další letní posilu. Novým hráčem se stal střední obránce, který přichází z francouzského Lyonu a je také reprezentantem Konga. Vedení klubu věří, že posílí obranu před startem nové ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemičitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kaparina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi Hříčkou Bělá a Nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a do tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž. Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
4: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, novinky máme pro vás tentokrát z Zlínského kraje. Zlínský kraj chce od ledna 2027 spustit vlastní veřejnou výzkumnou instituci. Nová organizace má propojit školy, nemocnice, obce a firmy a přenášet výzkum do běžného života lidí. Zaměření na zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby, regionální rozvoj i průmysl. Kraj má také pomoct lépe získávat peníze z národních a evropských grantů a rozvíjet nové technologie přímo ve Zlínském kraji, tak snad se jim to podaří.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá projektanta pro bazén. Vyváženech se podpisy za odtržení sbírat nebudou a nová cyklostezka propojuje Kroměříž s Postoupkami.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v přípravách na další etapu modernizace krytého plaveckého bazénu. Radní schválili architektonickou studii a vyhlásili veřejnou zakázku na projektanta rekonstrukce vnitřních prostor. Nové budou šatny, obklady i rozvody, přibudou také wellness prvky a vodní atrakce pro děti. Město chce navázat na už dokončenou obnovu vnější části bazénu a připravit projekt tak, aby se stavební práce mohly rozběhnout v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Váženech u Kroměříže se podpisy za odtržení místní části od města sbírat nebudou. Zástupci petičního výboru a osadního výboru se za účasti vedení Kroměříže dohodli na společném memorandu. Obě strany se shodly, že chtějí spor řešit vzájemným dialogem a spoluprací. Místní referendum se proto v dohledné době připravovat nebude a město i zástupci Vážan chtějí společně hledat řešení pro další rozvoj této části.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách jižní svahy a díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy výpůjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 300 000 korun má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměříž dokončila novou stezku pro pěší a cyklisty do místní části Postoupky, Mňůvky. Téměř 1,5 kilometru dlouhá cyklostezka umožní bezpečnější cestu do města a zároveň nabídne lepší napojení na cyklotrasy v Olomouckém kraji. Stavba vyšla zhruba na 23,5 milionu korun. Většinu nákladů ale pokryly dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Zlínského kraje. Z městského rozpočtu šly přibližně 4 miliony korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, přejeme krásný pohodový poslech. Jenom upozorněme, přátelé, bohužel vlna veder je neúprosná, takže největší zábava na Moravě, náš oblíbený festival, letos se nekoná. Tak jenom ať víte, samozřejmě pracujeme na tom, aby jsme případně našli nějaký náhradní termín nebo vám nějakým způsobem vrátili investované penízky. To všechno bude v řešení, takže sledujte naše stránky, buďte s námi. No a každopádně, pokud vlna veder opravdu bude tak vysoká, jakože hlásili až 40 stupňů Celsia, což by nebylo úplně korektní pro jak náš tým, tak i vás, tak doporučujeme samozřejmě někde to strávit u vody a v pohodě. No a budeme se s vámi těšit zase na viděnou a budeme doufat, že třeba letos ještě největší zábava na Moravě bude. Tak jo, těšíme se, mějte pohodový den, s vámi Rádio Kroměříž.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přijme pohodový den s Rádiem Kroměříž, konkrétně se teď spolu podíváme do Zlína. Tady totiž pokračuje modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. Možná jste si toho teď v posledních dnech všimli. Každopádně tato akce má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost ve městě. Práce se postupně dotknou několika lokalit, včetně centra, Jižních svahů i Malenovic a přinesou i dílčí dopravní omezení. Tak se na ně prosím nezlobte. Město koordinuje úpravy tak, aby doprava zůstala funkční pro veřejnost i záchranné složky. Celý projekt má skončit v druhé polovině roku 2026. Takže počítejte s tím, že pokud teď budete projíždět následující měsíce Zlínem, může to být občas trošku o nervy, ale každopádně Rádio Kroměříž vám k tomu pustí aspoň super muziku, tak buďte s námi a přejeme hezký den.
2: Když střechu, tak splechu. Tato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: to dust, all that I adore.
1: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Mateřská škola Kolárova projde modernizací. Kraj schválil opravy silnic na Kroměřížsku a Zlín představil další letní posilu.
1: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
2: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži projde během letních prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí elektroinstalace. Město nechá vyměnit elektrické rozvody, osvětlení i datové a zabezpečovací systémy. Investice vyjde na necelých 7 milionů korun. Práce začnou 26. června a skončit by měly 26. srpna, tedy ještě před návratem dětí do školky po prázdninách.
1: Kroměřížsko.
2: Zlínský kraj schválil další investice do silniční infrastruktury. Ještě letos se oprav dočkají silnice v Libosvárech a Komárně, most v Koryčanech i úsek mezi Újezdcem a Syrovínem. Práce zahrnou nové povrchy vozovek, odvodnění i dopravní značení. Podle kraje jsou opravy nutné pro bezpečnější a plynulejší dopravu. Jen v Libosvárech dosáhnou náklady téměř 16 milionů korun.
1: Zlínsko.
2: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získaly například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
1: Rádio Kroměříž Sport.
2: Fotbalový Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Klub představil další letní posilu. Novým hráčem se stal střední obránce, který přichází z francouzského Lyonu a je také reprezentantem Konga. Vedení klubu věří, že posílí obranu před startem nové ligové sezóny.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Příběh Hraček neboli Toy Story je pohádka, co vychovala jednu celou generaci dětí a co směle pokračuje dál. Nyní dorazí do kin už pátý díl a představí svým divákům další strasti, co Woody a Buzz Raketák budou muset zvládnout. Oblíbená parta Hraček se vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz Raketák, Jessie i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie. Chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní i zcela nové pořádky. Toy Story 5 Příběh Hraček přináší další kapitolu příběhu, který dokazuje, že opravdové přátelství a síla představivosti mají své místo i v digitální éře. Tak do nekonečna a ještě dál.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: K létu neodmyslitelně v Kroměříži patří hanácké léto na kolejích. Můžete se vydat na výlet historickým vlakem mezi Kroměříží a Tovečovem. Na trati pojedou historické motráčky s oblíbeným vyhlídkovým vozem, takže nepůjde jen o přesun z místa na místo, ale o zážitek pro děti i dospělé. Vlaky budou jezdit o prázdninových sobotách a také třeba v neděli 16. srpna při Hodech v Kojetině. V Kroměříži navíc můžete navštívit železniční muzeum, které bude ve dnech jízd otevřené. Takže si to naplánujte, pište do kalendáře. No a mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala.
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá projektanta pro bazén. Vyvážených se podpisy za odtržení sbírat nebudou a nová cyklostezka propojuje Kroměříž s Postoupkami.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v přípravách na další etapu modernizace krytého plaveckého bazénu. Radní schválili architektonickou studii a vyhlásili veřejnou zakázku na projektanta rekonstrukce vnitřních prostor. Nové budou šatny, obklady i rozvody, přibudou také wellness prvky a vodní atrakce pro děti. Město chce navázat na už dokončenou obnovu vnější části bazénu a připravit projekt tak, aby se stavební práce mohly rozběhnout v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Váženech u Kroměříže se podpisy za odtržení místní části od města sbírat nebudou. Zástupci petičního výboru a osadního výboru se za účasti vedení Kroměříže dohodli na společném memorandu. Obě strany se shodly, že chtějí spor řešit vzájemným dialogem a spoluprací. Místní referendum se proto v dohledné době připravovat nebude a město i zástupci Vážan chtějí společně hledat řešení pro další rozvoj této části.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách Jižní svahy a Díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy výpůjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 300 000 korun má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměříž dokončila novou stezku pro pěší a cyklisty do místní části Postoupky, Miňůvky. Téměř 1,5 kilometru dlouhá cyklostezka umožní bezpečnější cestu do města a zároveň nabídne lepší napojení na cyklotrasy v Olomouckém kraji. Stavba vyšla zhruba na 23,5 milionu korun. Většinu nákladů ale pokryly dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Zlínského kraje. Z městského rozpočtu šly přibližně 4 miliony korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
1: Posloucháte megahity milénia. Právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemíčitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kaparina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi říčkou Bělá a nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a to tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
5: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Mateřská škola Kolárova projde modernizací. Kraj schválil opravy silnic na Kroměřížsku a Zlín představil další letní posilu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži projde během letních prázdnin rozsáhlou rekonstrukci elektroinstalace. Město nechá vyměnit elektrické rozvody, osvětlení i datové a zabezpečovací systémy. Investice vyjde na necelých 7 milionů korun. Práce začnou 26. června a skončit by měly 26. srpna, tedy ještě před návratem dětí do školky po prázdninách.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do silniční infrastruktury. Ještě letos se oprav dočkají silnice v Libosvárech a Komárně, most v Koryčanech i úsek mezi Újezdcem a Syrovínem. Práce zahrnou nové povrchy vozovek, odvodnění i dopravní značení. Podle kraje jsou opravy nutné pro bezpečnější a plynulejší dopravu. Jen v Libosvárech dosáhnou náklady téměř 16 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získaly například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Klub představil další letní posilu. Novým hráčem se stal střední obránce, který přichází z francouzského Lyonu a je také reprezentantem Konga. Vedení klubu věří, že posílí obranu před startem nové ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu. Zdravím vás ze Zvon rádia Kroměříž a přejeme vám krásný den.
2: Prošel jsem dveřmi, co včera tu nebyly. Strachy jsem vykřikl.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, přejeme krásný pohodový poslech. Jenom upozorněme, přátelé, bohužel vlna veder je neúprosná, takže největší zábava na Moravě, náš oblíbený festival, letos se nekoná. Tak jenom ať víte, samozřejmě pracujeme na tom, aby jsme případně našli nějaký náhradní termín nebo vám nějakým způsobem vrátili investované penízky. To všechno bude v řešení, takže sledujte naše stránky, buďte s námi. No a každopádně, pokud vlna veder opravdu bude tak vysoká, jakože hlásili až 40 stupňů Celsia, což by nebylo úplně korektní pro jak náš tým, tak i vás, tak doporučujeme samozřejmě někde to strávit u vody a v pohodě. No a budeme se s vámi těšit zase na viděnou a budeme doufat, že třeba letos ještě největší zábava na Moravě bude. Tak jo, těšíme se, mějte pohodový den, s vámi Rádio Kroměříž.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž.

0: It was just like a song when we were young.
1: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: FM na Rádiu Kroměříž. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž, je tady hodinka našeho rokového žvance. Zdraví vás Peťa Lupo Majkrič a mým dnešním hostem je ikona československého rockovo-metalového světa.
1: Přátelé, kamarádi, já vás zdravím na těchto frekvencích Rádia Kroměříž. Já jsem zpěvák Fany Michalík a přeji vám krásný poslech.
0: A Fany už má vybráno něco ze svého muzikantského šuplíku.
1: Tak přátelé, já jsem vybral první písničku, která mě v podstatě oslovila jako první, dá se říct, hardrocková věc. Je to písnička od kapely Whitesnake a celý život mě provází tento nádherný hlas, tato nádherná hudba, takže jsem ji vybral jako první skladbu, která tento pořad odstartuje. Je to Here I Go Again. Krásný poslech vám přeji.

Tak když se vrátím teď k písničce, která dozněla, Here I Go Again, tak já musím říct a s radostí obrovskou, protože se mi splnil sen a v době, kdy jsem začal ve svých 20 letech zpívat v kapele Citron, tak se nám podařilo předskakovat této světové špičce. V Havířově jsme hráli před kapelou Whitesnake jako už Citron a tehdy jsem měl za sebou natáčení desky Vypusťte psy. A to byla opravdu pro mě neuvěřitelná záležitost. A já bych chtěl, aby posluchači taky slyšeli, že v těch mých začátcích, v těch 90. letech, kdy jsem nastoupil na pódium s kapelou Citron, tak aby si poslechli, jak jsem přesně v den svých 20. naspíval tuhle písničku. Jmenuje se Uteč, dokud se dá. A já na konci, když jsem dospíval tuhle písničku, tak jsem na konci omdlel. A Tania Kauerová mě vezla do nemocnice. Nebudete tomu možná věřit, ale tohle je naprostá pravda. Takže poslechněte si to a možná až dozní tato písnička budete vědět, proč jsem teda omdlel. Tak krásný poslech.

0: Posloucháte Rádio Kroměříž a rockový žvanec. Já Fannyho nechám vybrat další písničku, která ovlivnila jeho muzikantský život. A já mu do toho vlastně ani nechci vstupovat, protože uvádí bombasticky.
1: No, rád bych třeba na těchto vlnách řekl jednu věc, že jsem zažil dobu, kdy vlastně moji rodiče, my jsme byli muzikální rodina a tatínek hrál na harmoniku, maminka zpívala v kostele, sestra na klavír a tak dále. A já musím říct, že myslím, že už nikdy možná nikdo nezažije takovou tu změnu obrovskou, kdy celá rodina se dívá na Sejdeme se pod Vlachovkou, nebo jak to bylo, jak tam Pepíček Zima zpíval, a najednou prostě začali pouštět kapelu, která změnila úplně pohled na celý Big Beat, na všechno, a to byla kapela Europe. A když jsme vlastně jako opravdu jako děcka, dá se říct, poslouchali tady ty písničky, jsme říkali, to není ani možné, že jsme se dožili takových věcí. A zpětně, když se dneska na to dívám, že jsme ty písničky si nahrávali na magneťáky, jo, v jaké době my jsme žili a jaké době žijou dnes ty děcka, tak já si myslím, že oni to možná nezažijou, takovou tu revoluci, jo, že přijdeš na koncert, dneska oni si můžou vybírat, můžou jít do celého světa, jo, ale já jsem vůbec tehdy netušil, že jednoho dne půjdu na koncert Europe a vedle mě bude stát Joe Tempest, jo, nebo kdokoliv z těch světových špiček, jo, muzikantů, a v podstatě, kdybych vůl neuměl jenom rusky a slovensky, tak jsem se s něma klidně mohl pobavit, jo, protože v podstatě se otevřeli se obrovským způsobem hranice, jezdí tady kapely světové, které kdy před 30-40 lety jsme vůbec netušili, že na ně půjdeme, že? Takže já bych teď zvolil kapelu Europe, protože to byla hned další moje revoluční písnička a v podstatě ta udala ten můj směr, že chci hrát hard rock a že se chci věnovat tady tímto způsobem. Tak to jenom takové k této písničce, The Final Countdown.

0: Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Tak přátelé, a teď se dostáváme k tvorbě, na které už jsem se opravdu podílel jako skladatel, byť se tak necítím, protože nemám žádné nějaké vzdělání, ale dělám to v podstatě jenom citem, anebo možná i takovým tím naivním přístupem, protože jsem samouk, ale měl jsem vedle sebe skvělé lidi v začátcích, prostě to bylo fajn a je to i doteď, já musím dělat hudbu tak, že to cítím a nedělám to jako kalkul, ale potkal jsem Jindru Kvitu, který byl skvělý muzikant, skvělý člověk hlavně a s tím jsme si velice rozuměli, jak i po hudební stránce, tak se nám líbily stejné baby, což je někdy teda opravdu problém, protože když jsme dělali třeba text tady této písničky, jo, a já, ať to tak nevypadá, ale já jsem v podstatě v koutku duše romantik,
2: to fakt,
1: tak jsme jeli na pláže a snažili jsme se co nejblíže dostat k nuda pláži, abychom viděli co nejblíž, jo, a tady tento text, nebo celá ta deska je taková jakože volnější, jo, a já jsem vybral písničku, na kterou je udlaný videoklip, jo, samozřejmě je to pravěk, jo, ale písnička se jmenuje S každým ránem, točila se v Praze a je to takové, bych řekl, moje prvotní dílo. Tak si to poslechněte.
3: Milí posluchači, posloucháte Rádio Kroměříž, rokový žvanec a mým dnešním hostem je Fanny Michalík.

0: A píseň, kterou jsme vybrali s Fanym teď, byl dle mého názoru jeden obrovský tah na Big Beatovou bránu. Nahrála ji také na svou desku kapela Argema. My jsme ji hráli po zábavách také a holky to milovali, pro mne jedna obrovská pecka.
1: Tak přátelé, E55, kterou teď si dáme, tak to už je vlastně dílo, které jsem jakoby tvořil zase s jinýma muzikantama, i když tam je Jarda Bartoň, to je, předtím byl Jindra Kvita, teď tady je Jarda Bartoň a texty dělala paní Hana Sorosová, to je maminka od Lucky Vondráčkové a já jsem v tu dobu začal jezdit hodně do Prahy, mohl jsem i zpívat v nějakém tomu muzikálu, ale přiznám se, že to nebylo nic moc na mě, jo, dokonce jsem to pak nakonec i odmítl, protože ty podmínky, jo, to bylo vlastně, tehdy to byla taková trošku džungle, jo, a já jsem v podstatě se nechtěl zpronevěřit nějakému tomu divadelnímu tam a chtěl jsem jenom hrát prostě Big Beat a tak dále. Takže E55 má několik i verzi a dokonce to hrále, jak už jsme slyšeli, více kapel, ale originál je v podstatě tento, co vám teď pustíme. A můžu říct, že se to natáčelo u Michala Davida, taky to bylo skvělé, protože nám vytvořil skvělé podmínky, dokonce nám tam i radil, jo, což bylo taky skvělé, protože pro mě byl taky Michal David jako veliký umělec, jo. I když samozřejmě má jiný žánr, ale ono se to tak jako snoubí, že ono je dobré, když si člověk poslechne jiný názor. Takže teď už nebudu kecat, valíme ho tam, E55.

K další písničce, to je víceméně teď výběr tvorby, kterou jsem měl možnost jakoby slyšet, tak přijel můj kamarád a já už jsem tehdy asi trošku pověsil hudbu na hřebík, protože jsem začal podnikat, mám autodopravu a začal jsem prostě vydlávat prachy, protože s tou hudbou to tehdy nebylo bůhvíjaké. A já jsem začal stavět dům a občas jsem si pouštěl nějaké ty písničky a můj kamarád mi přišel a říkal, hele, pust si tohle, to by tě mohlo zajímat, toto je podle mě ten šálek kávy, který ti ještě chybí do skládanky. A to je ta písnička, která teď zazní a to je další opravdu moje top, kterou bych vám doporučil. Kapela Journey, Believe.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Výběr písní dnešního rokového žvance má z velké části na svědomí Fanny Michalík, můj dnešní milý host. Tak Fanny, vybíráme dál.
3: Uvolněnou atmosférou bych dal příběh. Já musím říct, že třeba účinkování v Citronu bylo pro mě, jak bych řekl, schodek do toho showbiznisu a byly obrovské pódia, jo, bylo to fantastické a bylo tam i spoustu legrace. Jo, samozřejmě já jako o generaci mladší klučina jsem se víceméně jenom díval, ale úplně jsme odpadli, když Radim Pařízek měl začít hrát na bici a kluci mu zezadu místo sedačky postavili normálně, tam byl nějaký pařez, který tam byl ořezaný od, ještě k tomu, myslím, špatně ořezaný motorovou pilou, a on si pak sedl a myslím, že si dal třísku na zadek, no a odehrál první písničku s třískou na zadku, a jak říkám, to po těch letech, on ten Radim už tady dneska není, jako zdravíme do nebe, že to byla prostě celkem velká jízda, a já si už jenom doufám, že si se sejdeme všichni v nebi, doufám, nebo možná v pekle, ale ať se sejdeme, že si tam zahrajeme, ať je tam nějaká prdel.
2: Doufám, že to tak bude, peklo nebo ráj.
3: Tak a teď jsme v podstatě ve fázi, kdy Citron, a já se k tomu nechci vyjadřovat tady, protože chci bavit lidi, se v podstatě rozešel. My jsme se rozešli s Citronem a v podstatě jsme museli udělat novou kapelu, a já oslým můstkem přejdu na kapelu Limetal. A první písničku, kterou jsme natočili a vlastně udělali videoklip, vám teďka rád pustím, protože to, jak říkám, každý konec je, aspoň teda doufám a zatím se mi to plní, začátek něčeho nového. A tahle písnička je přesně to, co se stalo. Euforie, zkusme to, nakopem to, uděláme to na tenkém ledě. Kapela Dimetal.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tady Peťa Lupo, Mike Rich, posloucháte rokový žvanec a romantickou duší další skladby, kterou pustíme, je můj dnešní host Fanny Michalík.
2: Tak k další písničce bych vám řekl krátký příběh. Ta písnička byla natočena, je na naší desce první, jako kapely Rimetal, teď se bavíme o tom, a zhruba po páru měsících, kdy ta deska byla na světě, mě volal kamarád a říkal, představ si, my jsme teď v kině a ta tvoje písnička je v rádiu, ve filmu. Co mě překvapilo, já říkám, jak to, kde, jakém filmu? A on říká, no nevím vůbec nic, ale já jako autor, jako Fanny Michalík, v podstatě jsem nevěděl, že si tu písničku vzali do filmu Špindl, jo, a jako v premiéře je ta písnička v titulkách. A já jsem z toho byl velice jakoby nadšený, protože to je opravdu, se stane málo kdy, aby si vybrala nějaká televizní společnost, jo, písničku, a ona tam je skoro celá, takže já bych navrhoval, jaký máte na to názor, ale já bych navrhoval, že bychom si tuhle písničku teď pustili. Písnička se jmenuje S větrem v zádech.

A teď jsem si vzpomněl, když už tak jako opravdu vzpomínám na to, že my jsme jako Citron hráli vlastně na pódiu s kapelou Def Leppard a už toto je opravdu téměř, bych řekl, malý zázrak, protože ten Def Leppard vlastně, ten, kdo ví, ono je to v podstatě legenda už, že ten Def Leppard má jednorukého bubeníka, že jo. A Radim Pařízek občas říkal, že je tak skvělý bubeník, že zahraje na cokoliv, jo. A když jsme v podstatě chystali aparát, tak tam stály ty bicí od toho Def Leppardu, který má úplně kompletně předělané na tu jednu ruku, že? Tak jsme si dělali srandu, že v podstatě ani nám nemusí vůbec chystat bicí, naše technika, protože Radim zahraje na ty jeho bicí, že? A ten, kdo ví, jak on hraje, tak to je prostě neřešitelné, to je postavené na míru, že? Ale pěkné bylo, musím říct, pěkné bylo, že když jsme hráli, tak ten Def Leppard, jo, se přišel z boku na nás podívat. To bylo

tak neskutečně profesionální a tak opravdu se vším všudy. A já říkám, že jsem rád, že jsem žil v době, kdy tato kapela v podstatě se mnou žije a ještě dneska tvoří a ještě dneska hrajou, ale ten koncert, který jsem já měl možnost jakoby před něma hrát a zpívat, byl fantastický a proto navrhuju, že bychom od nich dali písničku, jednu asi z nejlepších, Devil Apart a Hysteria.

0: No, potěž mě noha, páni, jestli někdo z Def Leppard zjistí, že jsem tuhle skladbu zkrátil, hodně zkrátil, protože je hodně dlouhá, aby nám zbylo času, aby jsme si pustili Limetal písně, které budou ještě znít od začátku do konce, tak jsem to zkrátka musel udělat.
1: Tak a další písničku si pustíme a ještě vám řeknu krátký příběh, to bylo taky úplně neuvěřitelné, takže já jsem v podstatě dítě štěstěny, protože se mi podařily některé věci, aniž bych to velice očekával, ale udělali jsme desku, poprosili jsme pár lidí, aby nám to pokřtilo, jo, ale podařila se nám věc, že přišla kapela Kabát do Lucerna Music Baru, jako úplně všichni přišli a pokřtili nám desku, na které je tahle písnička, kterou budete hrát. A protože se nám tak nějak hodilo udělat k ní klip, hodilo se nám to, že i kapela Kabát nás pozvala jako hosty na své turné a musím říct, že to bylo jedno z nejlepších

0: vystoupení neboli nejlepších událostí, které mě v kapele Rimetal potkali, a to bylo to, že jsme mohli s něma jet šňůru a chovali se skvěle, byla to profesionální jízda, bylo to úžasné. Tam vznikl klip, který je na písničku, kterou vám teď pustíme. A to je Svět je kosočtverec.
1: A tady, Fany, musím pochválit opravdu bombastický zvuk.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Tak a já se pomalu budu loučit na těchto vlnách. Jsem rád, že jsem zde mohl něco povykládat na rokovém žvanci. Loučím se s Lupem a písničku, kterou jsem teď vybral, je v podstatě symbolický poslední písnička, nebo téměř poslední písnička, co jsem spolupracoval s kapelou Limetal, protože naše cesty se navždy rozešly a já už budu pokračovat pouze se svým projektem, ale ty písničky, které vy znáte, můžu normálně a budu dále hrát. Těším se na vás, mějte se krásně, užívejte si a skládejte básně. Ahoj.
3: Fanny, to já ti musím moc poděkovat za to, že jsi přijal pozvání do rokového žvance. Byl to rokový žvanec, ukázkový, jak má být. Host vykládá a já vařím kafe a čumím. A teď už zmíněná poslední písnička dnešního podvečera. Limetal, Parní stroj, naslyšenou.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Mateřská škola Kolárova projde modernizací. Kraj schválil opravy silnic na Kroměřížsku a Zlín představil další letní posilu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži projde během letních prázdnin rozsáhlou rekonstrukci elektroinstalace. Město nechá vyměnit elektrické rozvody, osvětlení i datové a zabezpečovací systémy. Investice vyjde na necelých 7 milionů korun. Práce začnou 26. června a skončit by měly 26. srpna, tedy ještě před návratem dětí do školky po prázdninách.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do silniční infrastruktury. Ještě letos se oprav dočkají silnice v Libosvárech a Komárně, most v Koryčanech i úsek mezi Újezdcem a Syrovínem. Práce zahrnou nové povrchy vozovek, odvodnění i dopravní značení. Podle kraje jsou opravy nutné pro bezpečnější a plynulejší dopravu. Jen v Libosvárech dosáhnou náklady téměř 16 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získaly například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Klub představil další letní posilu. Novým hráčem se stal střední obránce, který přichází z francouzského Lyonu a je také reprezentantem Konga. Vedení klubu věří, že posílí obranu před startem nové ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž. Posloucháte rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá projektanta pro bazén. Ve Váženech se podpisy za odtržení sbírat nebudou a nová cyklostezka propojuje Kroměříž s Postoupkami.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v přípravách na další etapu modernizace krytého plaveckého bazénu. Radní schválili architektonickou studii a vyhlásili veřejnou zakázku na projektanta rekonstrukce vnitřních prostor. Nové budou šatny, obklady i rozvody, přibudou také wellness prvky a vodní atrakce pro děti. Město chce navázat na už dokončenou obnovu vnější části bazénu a připravit projekt tak, aby se stavební práce mohly rozběhnout v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Váženech u Kroměříže se podpisy za odtržení místní části od města sbírat nebudou. Zástupci petičního výboru a osadního výboru se za účasti vedení Kroměříže dohodli na společném memorandu. Obě strany se shodly, že chtějí spor řešit vzájemným dialogem a spoluprací. Místní referendum se proto v dohledné době připravovat nebude a město i zástupci Vážan chtějí společně hledat řešení pro další rozvoj této části.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách Jižní svahy a Díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy výpůjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 300 000 korun má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměříž dokončila novou stezku pro pěší a cyklisty do místní části Postoupky, Mňůvky. Téměř 1,5 kilometru dlouhá cyklostezka umožní bezpečnější cestu do města a zároveň nabídne lepší napojení na cyklotrasy v Olomouckém kraji. Stavba vyšla zhruba na 23,5 milionu korun. Většinu nákladů ale pokryly dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Zlínského kraje. Z městského rozpočtu šly přibližně 4 miliony korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Příběh hraček neboli Toy Story je pohádka, co vychovala jednu celou generaci dětí a co směle pokračuje dál. Nyní dorazí do kin už pátý díl a představí svým divákům další strasti, co Woody a Buzz Raketák budou muset zvládnout. Oblíbená parta hraček se vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz Raketák, Jessie i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie. Chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní i zcela nové pořádky. Toy Story 5 Příběh hraček přináší další kapitolu příběhu, který dokazuje, že opravdové přátelství a síla představivosti mají své místo i v digitální éře. Tak do nekonečna a ještě dál.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Radio Kroměříž. Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Mateřská škola Kolárova projde modernizací. Kraj schválil opravy silnic na Kroměřížsku a Zlín představil další letní posilu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži projde během letních prázdnin rozsáhlou rekonstrukci elektroinstalace. Město nechá vyměnit elektrické rozvody, osvětlení i datové a zabezpečovací systémy. Investice vyjde na necelých 7 milionů korun. Práce začnou 26. června a skončit by měly 26. srpna, tedy ještě před návratem dětí do školky po prázdninách.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do silniční infrastruktury. Ještě letos se oprav dočkají silnice v Libosvárech a Komárně, most v Koryčanech i úsek mezi Újezdcem a Syrovínem. Práce zahrnou nové povrchy vozovek, odvodnění i dopravní značení. Podle kraje jsou opravy nutné pro bezpečnější a plynulejší dopravu. Jen v Libosvárech dosáhnou náklady téměř 16 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získali například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Klub představil další letní posilu. Novým hráčem se stal střední obránce, který přichází z francouzského Lyonu a je také reprezentantem Konga. Vedení klubu věří, že posílí obranu před startem nové ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastou. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V minulosti byla Kroměříž důležitým vojenským městem. Během doby se vojenská přítomnost ve městě výrazně rozšiřovala. Hlavní strážní kasárna se nacházela na Velkém náměstí. Další kasárna se nacházela za Kovářskou bránou. Dále to byla kasárna na Novém Světě, Novosadech a na Střelnici. Později byla vybudována nová kasárna u Ostrého rohu. Po jejich vybudování byla zrušena kasárna na Velkém náměstí. Místo nich zde byl vybudován hotel Simon. Nevyhovující kasárna na dnešním náměstí Míru byla zbourána a místo nich byla postavená nová budova, kterou postavil kroměřížský stavitel Ladislav Mesenský. Dnes v této budově sídlí Justiční akademie. Před první světovou válkou v roce 1911 se z Kroměříže stalo významné posádkové město.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Uherské Hradiště. Staré město. Konovice na 88,2 FM.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá projektanta pro bazén. Vyvážených se podpisy za odtržení sbírat nebudou a nová cyklostezka propojuje Kroměříž s Postoupkami.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v přípravách na další etapu modernizace krytého plaveckého bazénu. Radní schválili architektonickou studii a vyhlásili veřejnou zakázku na projektanta rekonstrukce vnitřních prostor. Nové budou šatny, obklady i rozvody, přibudou také wellness prvky a vodní atrakce pro děti. Město chce navázat na už dokončenou obnovu vnější části bazénu a připravit projekt tak, aby se stavební práce mohly rozběhnout v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Váženech u Kroměříže se podpisy za odtržení místní části od města sbírat nebudou. Zástupci petičního výboru a osadního výboru se za účasti vedení Kroměříže dohodli na společném memorandu. Obě strany se shodly, že chtějí spor řešit vzájemným dialogem a spoluprací. Místní referendum se proto v dohledné době připravovat nebude a město i zástupci Vážan chtějí společně hledat řešení pro další rozvoj této části.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách Jižní svahy a Díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy výpůjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 300 000 korun má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměříž dokončila novou stezku pro pěší a cyklisty do místní části Postoupky Miňůvky. Téměř 1,5 kilometru dlouhá cyklostezka umožní bezpečnější cestu do města a zároveň nabídne lepší napojení na cyklotrasy v Olomouckém kraji. Stavba vyšla zhruba na 23,5 milionu korun. Většinu nákladů ale pokryly dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Zlínského kraje. Z městského rozpočtu šly přibližně 4 miliony korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.